Humandi, ulvix pat doyami, ulvix si promandu, urasil nos. Redibik bulvobuti, ulvix nad zabiti, to bulon čestí, že jsem bulbos.